0: něco sil.
1: Ještě raz, miodu, ještě raz.
0: Bo tak jak Pepsi, ta je droga, so, so.
2: So, so, do.